Hledáme kód, skryté reality, kde se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, děláme na tom, snad je to blízko, urychlovač částic.